0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

ta zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Ta podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

Sen státu zaslechli hlasy a oba hned skočili. Dva kluky z ledový vody rybníka vytáhli. Ztracený plišák se vrátil domů, prsty ho sevřeli. Točí se v máminý pračce, peřiny čekají